0: Tak, mám ten hrb.
1: Tak, mám.
2: Tu jo, tete.
1: Jo.
0: Maryland today.
1: Maryland.
2: King 510.
1: King 510. Mary 410. Mary 4. Delta 14, 10-8. Delta 14.